0: Sida menšinou do šestiche.
1: Nábožné slovo.
0: Ma dženca rano, Katka Bajerová z Pančíc Kukova.
2: To ja nevieriu. To ja nevieriu. A ešte raz. To ja nevieriu. Tute svoa Japoštova Tomáša sme na lojnčím predstajeniu pasiona v Krosčicach jara názorne doživič muli. Dženca spomína katolska cirky na neho. Kak husto so doživač nemôžeme, a niešto abo nikomu nevieríme. Snano pobrachuje nám do pokazy, nesme to ze svojskými aj vočom aj videli, abo sú to blády, snano v umyslené novosče. Nikomu abo niečemu vierič nie je docela tak lohko. Kumštna inteligenca môže nás tak vušikne za nos vodič, zo to ani kuska nepytneme. Tuž nemôžeme nikomu zázvozač, dyž dviluje. V tajkým vokomiku dobyš so napuč podač, si svojský obraz tvorič a pytač. Všetož, štuž pyta, bude tež namakač. Tež Japošto Tomáš je dviluval a pytal. Na to jemu Jezus praji, ja sem puč a pravda a živinje. Nichtu nepšinže kvoci, kiba přeze mne.
0: To praje Katka Bajerová z Pančíc Kukova na roku a zamovitosti tamnišeje farskeje vikarie. No, posný šuský džen dženca, to je tý dženca rána vieza tu serbským rozvosu trošku téma a stúž to svojbo sa tyž hotuje s tým na dovol. Rade tyž při morju. Kaž zaspiewa nam Susan Klimšec tu serbským rozvosu, ale vieza za tyž to dječi sada prýny tyžen napred raz RKV nábožný tyžen. S tým je 5 hodžin, 5 pusta.

a na Bikinec nám zaspievá Hač do sedemich. Do irske stolice je si doktor Taste vuličal. Aj to klinči to láza dôdom. Andreas Biking nám zaspievá. Wot jutzischer Matsche prosnine lubi Schulerio agim pozischer Negelu mame, potom za vastun pravu zabavu v prosninskim času, novu svucharu, nidam se krotki vorisk ischte raz naposkame. A ty stojische rasa dolem klinči abo, Anna Maria Bretschnederec, pschibriožne regi, styri, respektive pech pošeschich.

0: Was a mensch no Porsche schiche. Hi, do a kiwa hat spischi, skolesom, busom, autom, aber zcest nena tola zlitat vom popuču, hat domis ne aber zuzbe. Zavische mače vaše plane hižo hotove, kajšti šmö, vizas mö, dipko niek spočatki vujkich prosnin tak rec, prosninske veselo za vuši spšiotovali, svuchoru, kotraš skutkuje nimale kajš live zlitanišča, tam, gdzieś dzieba minuce, naš vone Rek Christoph při recepcii. A von ma s tymi a tamnymi turistami kitro ruce a wuši pone dziewa poskamy raz tu na wórysk, štodre tamle przed nim stej przed recepcii.
1: Przychodne proszę. Jak może wam pomóc?
2: Ale poskano. Ja ton let na kupo Ibiza. Tu nie wopročeš morniene, hej?
1: Wokamik. Ja to pruju. Hej, to je mi že.
2: Zaplacane? Ale ja ta dobu tolajúce připonju. Na kvasu svoje je sotre piskač.
1: To je mi jara že. Vopravdže. Vaš lid je šmonene. A co naruna tu nesti. Ale příchodne lid budže... Po plane jutce poponju.
2: Jutce popodňu hakle.
1: Hej, tak tu stej.
0: Nedzielu pojednačich neskomče serbski rozvo zasvědčič, gdyż vusevame prosnicku svuchoru, špurfinke novu, cilenovu, luštnu a čerstvu. Svuchaj doho, doso, spivaj Lex Hendriksen, ja praju svuchajče serbski rozvo s nedzielu. Naša svuchora do prosnino, gdzie sač pošešćich.

0: Ajuze, je prini porsinski gen jensa bosledni schulski gen Ajuze, wusseva sasso hornja serbski televisine magazin Vulatko stuista thema minapschikwat, nimtse v finalu vubidjovania na renschich so, pytanie za sornikami, z trutami, sidam desač let, serbski dom, to so jenoš nekotre teme aktualne julijskega vudača. Dalšu temu, lečnu temu vusevanja, na netko raz Milan Grojlich, trošku nadrobnišo predstaji.
1: Možnosťou kúpania je v Hornej Vúžice tojšto, hač zjavné kúpele pod hovým nebiom abo jezore a haty. V osebe pola modžiny pak sú tež skaue jaravo blúbované, kaž napríklad v Nuknice.
2: Hej, du kan jo tak på den her.
3: Så er jeg fra en watchhouse, der er jo god på, at det er sådan en watcher.
2: Ha, jo så snart er Luigi, serbske det.
1: Det er rart, hvor jo kamene og hokach, så Luigi er rart, hvis det er skavach kupaja. Če od lara, če tam mač ved zjavnych kupelach?
4: Jo, ne, jeg er en zastup. Jeg måske stå i pletjem, hvis bossen med skakavach vusaka, og nic, det er en 10 meter, eller nic, så bruger jeg nærmest godt nic, og nær.
5: Hej, du er til at drøde til at optjene, du. Skrutka watchhouse switch, aber so mal mit der Temperatur, der najlepsche Möschner zusammen, der geist nach drei Pulio.
2: Du gehst ja die einfach Mörnischer, nicht wie Bäuche, wo du so schon piepschere Luigi, dass ich zu hoch Temperatur, da ja, reinschauen.
1: Ale we wele skałach je kupanie poprawom zakazane. Ulki dziel skało we regionie szak susza prywatnikam. A so we skałach kupacz może też straszny być. Stu rukuje, jeli so niezbożo stanie? Jurist a przedseda zariadniskiego zjazka przy klosztorskiej wodzie Stefan Anders rozkładzie.
6: W prynym reży je wyso kuzi neprymo za sebe samo zamówite. Dyszien na przykład jednu skało obsiedzi, albo jednu weczu haczyznu, albo tak dalej. A wie so so ona napríklad užíva ako také kúpanišťo. Jo, jen vyzerá ako mýčel, niže za to zamovíte ľadač, a čo to tam veste. A když jen v obmysle napríklad to má, je vyzerá přece radobne tú covidskú zahačič, se si jenom potom a tiež odpovedne značky nastaviť.
1: Tak sú nikotre z najrenších plečko za liečne vesela, čiž sú generácie púač navúkli, džensnýši džen bohužel ilegálne.
0: A kak to vupada pri takých skavách? Kak vupada dž modžina vodhorek a deleskoči do vode? To vidíme jutce ve vulatku s typkom 12 MDR televízii, krotko podsibedlky nasedom je, no až to môžeme dženca, a tiež jutce hišče riano doživič nimo vulatka nedom našich pokývach, potem pak... Sme potom dosť popolí skrutka práze.
7: Či je

Milan Drobný, Praha je Praha. A budeš, aber drežane, pšinu do budešina, tak môžeš rec, djensaš vítani na kopajncu, nic televízii, môžeš vizet tiež hľadač, ale live na mieste, napríklad do budešina, tam reka testovará, budeca budešin prečivo Dynamo drežane, djensa večer na posedmich je zakop na mönkec vúce budešine, viac až 30 kartku sú hižo předali. Vulatko se mižo narezne o júce 12 MDA televízii. Dňová ladania Karity při Krabatovom puču ve Worklecach vosvědčí júce svoje 5-letné vopstače a vosvědča to od popolňu štyrioch tam z dujerské kapavu Horiane, večer 7 je potom zjavná proba, spevný kvartet po štyrioch nám zaspeva a činy deremeče je tež zaručené. Dále sa tež v Kruščicach sobotu vosvědčí a to na veselit statoku tak menované Svědžen zážnych neplo. Spočatk je popodňu dvěmaj, tam zmeja potom skakanský rod, fritky, abo tež novostku bozankovú boženku, som čipne, čo to je, a večer zaúdia potom kruščanci muzikanča. A tiež nové viesce, vosvieča, dženca hýža započejo vúľky viesny svedžen, večer šeštich s rejami, júce potom dvima ajče dále, z tak menovaný klub olimpiádu štyrioch s dječacim svedženiom a vosmich potom dále s rejami, nedželúšče na ranče bývko vítani a potom přizankne sa svojbne popodňo, od popodňu cioch a končný program modybk je potom zakončaca party večer sedmich za všetky ich kotze so pomali, aber kisch maja lusch tam sobo hesovac. Džesac menčino do sedemiche. A to je Stefani Kloset, spivorka skupiny Silbermond, kisch je času maturie, tiež serbske štučky zaspivova. Za serbski rozvoz, šešto džin jeden a postaje.

0: Sidom hodžin, jeden advaceči, ročo do realite, ročo do vúžice. Zajš v sobotu běše vyskanje v delanach kit ro vujke prinje mústvo Sokova Rajbice Hoki. Je doma finale okresného pokala dobylo, o tom sme vieza tež spočať týdžina hižo tu serbským rozvozu rozpravili a s tutým dobyčom sú sa za příchodné vyše pokalne kovo kvalifikovali Mateo Štotoreka.
1: Hej, příchodné sezóne raja potom tež krajným pokalným kole. Ulosovanie tutoho prinja a druhého kova je sa čera Lipsku přebe dvo, prýni přečunik za Ralbičano Rika Heidenauer SV. Oni rajach u zajšu sezonu to runja ve okresne vyše líze, po takým nic Ralbičanskej štafli, ale druhý. Ale sú svoje štafli načelník byli. A tež ich rotová kvota z 115 celenými k 140 kasirovanými rotami je viacač poriadna, oni po takým vidžadže rota steja. Ale lepšina za Ralbičanov, oni maja domiace pravo. A s tým vizol lepšinu, oni sú doma jara silni. 8. abo 9. augusta rá budže a netko byla kle vo sebe zajímavé. Dobyčo tutého prinieho kova zmeje druhým kole tež domiace pravo, když Rika přečivník FSV Švikava. Regionálny ligist po takým. Když ho normálne beží, je za Sokovou tam potom konc, ale také mústvo na vinovatostnú hru doma vítač je vizol absolútny highlight, kýž kúždy kopor nedom nedoživí.
0: A jeli sa zešlachčí a do budu potom stano další, ešte lepší přečunice, no, dež prajme Rzakský pokál, Dynamo Dreždane, RB Lips.
1: To si co, nie som tak vyste, ja si myslu, oni raja DFB pokálu, ja no, mač oni. Potom krajno pokál sobo raja. Also, veľa lepé, ač FSV Švíková z toho ninja.
0: To je motivácia dosť za Ralbičanov za prvne kolo prečivo Heidenauer, zavešte nimale podobne vujka ráka až zaš v sobotu ve okresnom finálu, džiš však by to dobrý vukonc za rajerio z Delan.

0: Ja, sie muss so ein paar Pünnischke krönen, wirklich. Das muss jetzt meinem Namen da gut schnell sein. So, Znamki, Pünnischke krönen. Ja, seine Jenko, mir 1 Euro, seit ruhig, ob das hat Zehnte.
1: Na, wie die Jassammer damals ne Sastub Movieparku Bottrop in Abschickwart. Maja sa dobre Znamki, boskit go dobre Bisse, we Technischkim Schoppek als Expert, Mediamarkt abertisch Knio in Italia, a hische wiele wiatze kiva tümki, Maja. Dobre znamki na dzensnejším zakončacím vusvedčeniu. Dajke akcie však kože lito podsevi nemské posky čuja. Zvečer na dzensnejším posledním dňu šule drude tež ešte na druhým dňu. Smysme za vás raz nekotre také poskytky zestajili, ľube starší, ľube šulorio, što môžete sa za dobre cenzúry takhle šitko dámotne popšeč. Ale to nie je za kužnému popšate nažel. Što jeli nebe rune dobre leto, šulske leto, jeli sú znamky snano tak špatne, za so šulorka alebo šulor nepřesadži. A ma strach je doma pokazač. Za to máme v nemské centrálne číslo 101-116 a tam môža šulorio alebo tiež starší najprv raz s nikým povedač, kýž pomá, rádu dá, starosti, synaposka, viac sebo tutým čísle, a tiež k akciám ve obchodách a zariadnišťach po celé Nemske, a s tým tiež tu, podľa nás, ve Užice, namakače na našej internetovej strone, našej dámotnej app MDR Serbia, sme za vás tam všetko raz rejne zezbierali a nastajili šako je dženca, posledný šulský džen.
0: Ja si musím za popinušky krönen.

Dženca, večo, ne moža se bi fenojo kopajnco jenoš vone šport televizi live v obladač, ale tiž namestne live budušine vjaceč citesac kartku su za testovu rupšedali, kotraž reka budesa budušim přečivo Dynamo Drežďane. Dženca, na posednich je Zakop, na mykenc vudce budušine, no možeče se rade raz v obladač. Njowa ladanja karite při krabatovem puču ve Worklecach vosvědčí juce svoje 5-letne vopstače od popodňu 4-och zahudži tam dujorska kapava Horjane a od večer 7-ich přivědže spivne kvartet po 4-och tam zjavnu probu a tež od čelne deremeče je postarane. Dále svědčí so sobotu v Kruščicach svědčin zážnych neplo na veselic statoku. Započatk je popodňu 2 maj zmija tam skakanský rod za džitši, samodživane pomfretky, bozankovu boženku, što ještě přeco to je novostka, a seda večer tež dalša hudžba za hudža kruščanc muzikanča. Tež do Nowe Wioski môžete se konc týdňa dojeť, tam maja vujky viesny svejdžen dženca večer so hižo zári a to s riemi. Júce, dženca večer 6 to bude, júce potom 2 maj, že dále s tak menovaným klub olympiádu, 4 potom dječací program, dječací svejdžen a večer 8 zase rie a na renče pivkošte potom nedželu dopodňu na po jednáčich přeprošení, potom tež ešte raz svojibne popodňo, bude to cioch a končný program potom za všetkých, kýž majú ešte ľušť a energiu, večer 7. sa ešte raz trošku hejsuje a svedčí.

0: Při telefonie mam ninto w jednicu Deszańskiego Domu Niskiego Muzea Tojo Katrin Schwielina. Wicze a przez wicze bużo tamten słowiański bajkowy festiwal Nieperiras dobre żyn, Katrin.
1: Dobre żyn.
0: Jo, co ja to wesebne? Dla cogo słowiański bajkowy festiwal? Co to groni?
1: Ja, to groni, aż my wopszało, że słowiańskie bajki ulicu was dajome. Also szykny kęć k nam przyjdu, ulicuju słowiańskie, a teke saskie bajki.
0: Słowiańskie ze skuterych kraju?
1: To ja dokładnie nie wiem, dokolaż to ja wopszało, że mieszane. Nikotare, ako na przykład ulicu Warka Uta, ulicu jo ze słowackie, albo ze czeskie bajki, teke ze serskie. A nasza kupka powiedańska żywat w handel jo samo zase za nas ekstra jednograsze przeredowało, a to se pomenio w, ja, also im Reich der Ludki, der seltsame Pinorek. To je zase ta żywatwowa kupka ma handel.
0: Po takem nisu jano słyszasz bajki, ale takie żywatwo mogu gości dodziwić.
1: Ja, pupkowe żywatwo, also to pupkowe żywatwo ulicujo na przykład ci małe swinja. A ze z tym, ja to wielgin wotmieniate program, a ja se myslim, aż za kuštigo neco przypodlajo.
0: Jo to ninto jano za žiši taki festival, abo kak to gleda?
1: To wieci za familie usmejone, to groni tyke za dorosčonych, veni zavisče tyke wiele šposa doživio, abo wiele vesela maju při krášach tych životvoniku.
0: Zegar jadnastřich se to zachopijo a přeci na obyma dňoma až do pěších vetpodnia. Co dajo mimo toho?
1: Mimo toho poručujeme zase žišice gráša, te žiši mogu pla nás básliš a ako přeci se vie také šminkováš a přeoblikáš a se vie dajo také něco kježi, máme my na obyma dňoma zase jen mal imbus.
0: Co je to nejrednější na takém festivalu? Také snaž za vás.
1: Also my se wie tike gašmecas máme ráda, se ogledajome jednotlivé gráša, dokoláž tam je přeci něco velgen vjasele, co přípodla. My máme naše vjasele na toštých grášach a při samém je to vopšau, že tak, až my se s těmi grájajami a grájekami samo se přijašela lili.
0: Jo, po takém bude to rýdna a vjasové svížin Svojanský bajkový festival v Dešajnském domu Nízkém muzeu abo na terénie tam nic pětkovým nebjom?
1: Se vie, nažijúca, až to vedro se teke žáža a nic tak šopve jo, abo teke snaž nedašču jo.
0: Groni Katrin Schwielina, Viednica muzea. Učabne žek viele úspěcha v jasada.
1: Žekuju se, na strohu zase slyšanie.

0: Så er kakken et så tænig med lidt malsne, aber på mig vem mødsne, aber zlæske, naša donos herreska ret, møsjet retnje ugrønnisk. Naša autorka Maria Elikoska-Winklerova, jose zase opšašava naših serskih visenario, ako pejedaju serski vet mavego. A veni su je dali za šake cunitošči pšikvade, a šake rozkvadli. Sledný raz, jota veda gluskotava, žinca majú ešte jedno druge slovo, za ten zvuk.
1: Sme sa sledný raz už zabierali s deščom. Tam sme užívali slovo gluskaš, glusnuš. Gaž se mecne lejo gronime paktike, to se žinca ale čura.
2: Ca se vegi čura, a ca se glusk pomalkim, to je pun vina cejo. Pse čurka.
1: Nežli se občestanjo čuraš, pence case išči helcicku čurka. Nebio se ubečnijo, a pen jo kenc.
3: Čurka, to su pen te sledne hrabki.
1: Gaž se tak pšavje, mecnje, lejo, bježi veda glosnje skšiva doloj.
4: Ta veda čura, gaž ved kšiva čura.
5: No my glonimi, to se glura.
6: Azo gaž jo vilgin buo, jana Dosť lia jo to žinca raz búa.
1: Casy pak se pada mecne, ale jano krotko. Do toho se na nebiu zešikujú mrokavy. To jo už vížiš. Net se čurňo, mal sne domoj.
5: Ja to se net glurno, tak me gonime.
1: Se čurňo abo glurňo. Mej cas, to jo se ale čurnuo, a nien sviši za svinco. Také viedro máme cestové aprilu. Słowo czuraś se używa tylko jeszcze na drugi part. Gaż wiele pijosz, pen musisz tylko scaś albo czuraś. Wen, wena, czura.
6: Jo, czura, jo, toga jo, scanie tylko. Ako takie grobne.
1: Dzisi muse lulkotaś albo czulkotaś.
2: Czuraś, to dzisi muse pen czuraś, uda. To se nacycaju, a pen muse czuraś.
1: Abo čurkaš, gaž su mauke. Gaž veda ne bježi z plumpy mecne, ne čura, pen se jano čurkoco.
6: Gaž ta plumpa nejo pšave došť vedy perava, pen jo se tam jano tak čurkotava, to nejo se plumpavo, a nejo ten zberg tak spiešne se napolnivu.
1: Veda pak teke čurkoco, gaž ma zberg, žirku.
4: To čurkoco, ten zbrekel do kusu, ten čurkoco, to má žierku.
5: To veda čurkoco, gaž přižo ven přes tu žierku.
1: A gaž máš dvojku drogu, mežu byš, až ju na kencu, tvej zberk, prozny.
0: Jo, zájemné svoka sú nám žince zase rozkvadli naše vesanárie, gaž jo mocný dešť, pence čura a glura. Za dva tyženja słyšiš o pendajšne žiri reda Naša cerska riec. Žinca ste autorce byli na pomec a na fortova z mesta a Bernhard Natke snuje s Alfred Kerzmarek z Prjavoza a Fritzok Šamar z Trenova.

0: Při telefonie mam ninto w jedni zu Deszańskiego Domu Niskiego Muzea Tojo Katrin Schwielina. Wicze a przez wicze bużo tamten słowiański bajkowy festiwal. Nie perieras dobry żyn, Katrin.
1: Dobry żyn.
0: Jo, co ja to wesebne? Dla cogo słowiański bajkowy festiwal? Co to groni?
1: Ja, to groni, aż my wopszałże słowiańskie bajki ulicu wasz dajome. Also szykny kęć k nam przyjdu ulicuju słowiańskie, a teke saskie bajki.
0: Słowiańskie z kuterych kraju?
1: To ja dokładnie nie wiem, dokąd to ja wopszałże mieszane. Nikotare, ako na przykład ulicu Warka Uta, ulicu jo ze słowackie, albo ze czeskie bajki, teke ze serskie. A nasza kupka powiedańska żywat w handel jo samo zase za nas ekstra jedno grasze przeredowało, a to se pomenio w, im reich der Ludki, der seltsame Pinorek. To je zase ta żywatwowa kupka ma handel.
0: Po takem nisu jano słyszaś bajki, ale takie żywatwo mogu gości dodziwić.
1: Ja, pupkowe żywatwo, also to pupkowe żywatwo ulicujo na przykład ci małe swinia. A ze z tym ja to wielgin wotmieniate program, a ja se myslim, aż za kusztego neco przypodlajo.
0: Jo to ninto jano za dziši taki festival, abo kak to gleda?
1: To wieci za familie usmejone, to groni tyke za dorosčone, veni zavisče tyke wiele sposa doživio, abo wiele vesela maju při krášach tych životvoniku.
0: Zegar jadnastřich se to zachopijo a přeci na obyma dňoma až do pěších vetpodnia. Co dajo mimo toho?
1: Mimo toho poručujeme zase žišice gráša, te žiši mogu pla nás básliš a ako přeci se vie teke šminkovaš a přeoblikaš a se vie dajo teke neco kježi, máme my na obyma dňoma zase jen mal imbus.
0: Co je to nejrednější na takém festivalu? Teke snaž za vás.
1: Also my se wie tike gaš mit zas máme ráda se ogledajome jednotlivé gráša, dokoláž tam je přeci něco veľgen viasele, co přípodla. My máme naše viasele na toštých grášach a přísamem je to vopšauže tak, až my se s tými grájajami a grájakami samo se přiašila lili.
0: Jo, po takém bude to rýdne a viasové zvýžin Svojanský bajkový festival v Dešajnském domu Nízkém muzeu abo na terénie tam nic pytkovým nebiom?
1: Se vie, nažijúca až to vedro se teke žáža a nic tak šopve jo, abo teke snaž nedešťu jo.
0: Groni Katrin Schwielina, Viednica muzea. Učavne žiek viele úspecha a viasada.
1: Žikuju se, na strohu zase slyšanie.

0: Ja, komm, se stuska za feriami, aber drogovanjami do daleka, mysha tu chylu do svego urlopa nipere przykracuasz z knigwami. Stefanie Krautzholz, ja wam dorade dajo.
1: Do daleka ga mysha szteke z literaturu psisz, na przykład z kniglami z naszego selskiego nakladnictwa. Do glonojowe titela von Kamins nach Palestina. Kytydysz joloni juże w genusejski ricu ujszel ako z Prahy do Palestiny. Z feriami te knigle pak nie mają nic cenić, ale z nikim, ako jo przed 100 letami ako żurnalist przyjel do cudzych stronu. To grono jo wit Jurija Vičasa z Kamienca.
2: Jurij Vičas war ein sorbischer Journalist, Reporter und Publizist, der bereits in den 1920er Jahren nach Prag ging, sich also dauerhaft in Prag niederließ und das Reporterhandwerk bei der tschechoslowakischen Nachrichtenagentur in Prag lernte. Und für die hat er dann auch sein ganzes Leben lang gearbeitet.
1: To rozkladio Dr. Friedrich Pollack, udowatych kniglu. Wenn ihr historika przy Selskim Instytucie Budyszynie, a jo wycasu korony zachopil, se zabieraš z Vičasom. Ten jo se naroži w lesie 18. živieš a živieš žaset. Mit leta 19. 7 a 20. jo byl korrespondent na Balkanie a inji w stormowatych casach. Sveje dodakojstva su byli šakorake a jogo texte obľubovane. W celem svieši su te reportaže Vičasa ujšli. Poješčova agentura Praze jo předala jogo přinoski do bielesych krajů. Vičas sam jo w všakých recach písal, w českej, francúzskej a deutschnych. Což jo wenn doljabuval, jo pövenje napísal.
2: Auf Anregung von sorbischen Freunden hat Jurij Vičas in den 60er Jahren begonnen, seine Erinnerungen an seine turbulenten Jahre in den 20er, 30er und 40er Jahren aufzuschreiben. Und diese Erinnerungen, die sind dann in den frühen 60er Jahren in sorbischer Sprache erschienen, in zwei kleinen Taschenbüchern.
1: Das heißt, die Rätsel sind die Knigle juge bei 60 Liter uischli, a dauno nisu wici byli napschedein. Toż jo wielika zaslužba Polaka, aż jo se zasi z nimi zabieral a dalszny material ze selskiego kulturnego archiva dodal. Však nesu išči šikne doživenia byli napisane, ako Vičas jo 1964 a 70 umrel. Lidste autobiografiske texte v tych kniglach obšimi ju šikno, což jo se stalo, nejo jasne. Biele se nenamaka z privatnego živenia Vičasa. Friedrich Pollack dodajo, Teke žycenjach DDR ušnos šije Jose Vičas zase podal, což nastupa opisovanie politických obstojnosťů v zachadnosti. Tašio, texte Vičasa vedblšťujú svej veliký talent. Chtož se zagerio za čojenia v kniglach Karla Maja abo marad komiky Tim a Štrupi smio veliku fredu s tými opisovaniami Vičasa. Cokola je selský žurnalist Vičas udrogoval do Českeje? Cokola nio tenraz vystal v Lužice a písal za selské nujine abo redigiroval časopis Mačice selskeje?
2: Eine sorbische Medienlandschaft, so in Ansätzen, die gab es in dieser Zeit natürlich schon. Die Bedingungen in diesen Redaktionen waren natürlich sehr klein und sehr ärmlich. Viele Zeitungen und Zeitschriften waren im Grunde genommen einem Anbetrieb mehr, war dort finanziell gar nicht möglich. Wenn da die große Nachrichtenagentur in Prag winkt und dir die Möglichkeit gibt, um die halbe Welt zu reisen und zu berichten vom Balkan, aus dem Nahen Osten, aus der Türkei und was weiß ich nicht wo, ja, das ist vielleicht für einen jungen Reporter attraktiver.
1: Politiske kriminalki jo Vičas doljabuval a tencas na obstojnosti v Palestinie prek založenja stata Izrael. V Belgrade, Sofii abo Bukarešče su byli zase hynakše obstojnosti a svejskosti. O, píše Vičas, jo musel se přijúcež žen a nocte šake palience a vinue zote píš. Neobšetci tak ľažko bylo a agentúra Praze jo jomu zase gronila, až mu jo nucháš ten alkohol přes telefonický kabel, tež jo tam zazvenil.
0: Ja, přijdu zu Wauteru, bužo Friedrich Pollack z tych knigu Zitaš, Chrische Buzu, w zemakaniščo Eck 51 na dvrniščo Vetroze jadena píšaset. Zachopíš, bužo Zikar píšich, zastup žeden euro nie płaši.

Zotzinisch gashin nis doma vitsi vitana, bo vitana, gashomusisch se starostschisch vistostschi la, Bronsgebiet, suse živischnischostu styria vesem jase topschaschanje staili, a text spivanja, smalltown boy, ma ashto jinzeichneko relevanzu, schwulne gölz, tak vespiuje jose rosujio, vin njotzovici ubecnik bösch, a spuschio soju jas. Stavis nemaju autobiografiske elemente, spivar Jimmy Somerville ja sam svoje rodne mesto Glasgow spuštil, dokolaž nio se dla diskriminacije svoje homoseksualnosti tam vici viste cu, šo jadno skuterš pšicino pšašanje, vetejš, aber vestaš, se snaš raz kužde ve svojom živenju stajo. Škoda jo, až musíš už, dokoláž tvoju identitu nie akceptirujú. Abo ve slovách Jimmya Somervilla dokoláž ľubosť, ako trebaš, doma žiadne nenamakajúš. V našej muzice týženia k akcii s kýma týženioma za kvírnych ľuží slyšíš žínca hit s vesem žásetých let.